0: Tady jsem přel bez stětek, aby závěděl roku 1827.
1: Máš srdce.
2: Sápa mozku, šico, v dědictví se kvázal jeho syn Emerich Prus.

20. listopadu 1816 a v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makropulos Horus Nemanželský, otec Grekár, mater Elina Makropulos.